Faye Webster a Milam Sniffers agus neart eile tuach a dúní chuánnic dar in na mí se go wider than pictures agus go mór lei sin. Ceol le chuachcha sin le tení stain ar an glór, chuúgus mu a gáil siir san ná beag an Seo Silver Springs le céile ar nóí ach Fleetwood Mac.